0: Bolo ich vidieť aj počuť. Skupinu 25 českých dám, ktoré na gréckom ostrove Tasos denne cvičili, kúpali sa, večer sa spontánne bavili a smiali. Sandru Vychlopenovú zaujalo, ako sa vedia takto pravidelne stretávať, cestovať a cvičiť. Gabriela Firstová, majiteľka Centra cvičení pro zdraví z Pražskej z Braslavy, prezradila o skupine viac.
1: Je nás celkem přes 150, ale samozrejme každý si vybere tak, aby sme sa vešli prostě do toho zájezdu i organizačně právě na různé aktivity, třeba taneční večer, cvičení a mám skupinku do 25 lidí vždycky. Někdo má rád moře, někdo má rád hory.
2: Dá se vybrat podle toho, přesně, ako je mu líbo.
1: Někdo má rád termální lázně, takže každý si vybere, já vždycky na jaře nebo po Vánocích udělám plán, každý se přihlásí a vybere si, kam by si rád jel. Už takhle jezdíme 14 let, za rok se chystáme na Slovensko.
2: To se velmi těšíme.
1: Jsme velká skupina a jezdíme auty, protože řídíme většinou všechny a pak jedeme v koloně do toho cíle. Nedávno jsme jeli na Šumavu a hlavní cíl byl pramen Vltavy, protože jak jsme Češi, že jo, tak chceme tu Vltavu. Jeli jsme z Prahy do Strakonic, prohlédli jsme si Hrad, centrum strakonické, tam jsme si došli na oběd a směr k Vilda. 7 aut jelo. My ještě ta auta máme označená, máme magnety s hrochem a když nás něco rozdělí, třeba semafor, tak na sebe počkáme a jedeme potom dál.
2: Lidé akorát, když vidí za sebou kolonu hrochou.
1: Nikdo nám nenadává. Zamávají to, jo. Usmívají se, vidí i ženy za volantem. No a přesně, jak je naše takové moto, že dneska, jak je ten život takový zrychlený, každý je sám v podstatě, takže my se snažíme opravdu udržet ten kolektiv a hrozně si toho vážíme, že se to povedlo dát opravdu ten velký kolektiv dohromady a všichni jsme, jo, se máme rádi.
2: Kde jste byli nejdělej?
1: Azory, Madeira, nádherný ostrov a pak teda projíždíme řecké ostrovy.
2: Teraz Tasos a nejbližší plány už v hlavě, verím, že šrotuje něco.
1: Už to šrotuje. Srdcovka, Česká republika je krásná, i Slovensko je krásné, já i pocházím ze Slovenska, mám tam rodinu. Lučenec, Filakovo, mám to ráda. Čechy, Slovensko, máme rádi lázeňská města, Poděbrady, Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Teplice máme rádi, no a po horách, Šumava, Krkonoše, Krušné hory, nádhera. Morava je krásná, jeli jsme vlakem do Luhačovic.
2: No to mi ještě povedzte, že ty dopravné prostředky autom, ale samozřejmě daleké věci, destinace letadlom, čo všetko jste možno zažili, čím jste se presúvali?
1: Kromě aut a letadla do zahraničí, tak jsme jeli vlakem, jeli jsme autobusem do Maďarska, do termálních lázní, jezdíme, to nás zrovna čeká, takže rádi, rádi takhle. A nikde jsme se nesetkali s nějakým problémem.
2: Jsme rádi, že pozor zákrutě, máme i takuto dámu, která si tu pozor zákrutu pamätá ještě od vás.
1: Pamatuj, pozor zákruta. Hodinu v poledne, že jo?
2: Ano, perfektně, zvučku máme rovnakou.
1: Pořád stejnou, ano, ano.
2: Opekňujete si život, ta doba je naozaj rýchla a ľudia zabudajú žiť a tešiť sa z každodenných drobností v cvičení a v takýchto cestách. Na záver, po dlhšej ceste, čo nám radíte?
1: Je dobré sa protáhnout, hodně chodit, rozdýchat.
2: A je vybavené.
1: A je vybavené.